treba vám vyššie od hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikáty, virtuálni privátni servery, dedicirani servery, registrácia doména. I za Vegas stojí vlastitý data center u Bosny i Hercegoviny. Global Host.